0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlovárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno, Britney?
3: Mám tady tak.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Tak přátelé, je to tady, 7:00, krásné dobré ráno, my se slyšíme. Schválně, jestli teďka někdo se prozvoní na linku 210-320-320, jenom by mě zajímalo, jestli vám je někomu horko. Nebo jestli víte o nějakém místě, kde se dá schladit, jen tak uděláme takový jako souboj vás, posluchačů, u nás v éteru o nějaké nejchladivé místo, nejchladivější místo tohoto času. Halo, dobré ráno, kdo pak je tam?
1: Ahoj Marťo, tady je Petr, ahoj, dobré ráno všem.
0: Petře, kolik máš teďka na teploměru, 7 hodin, schválně.
1: Jo, vteřinku přepnu display v autě, je tady krásných 25.
0: 25-27 hodin, tak to je ještě dobrý, ale uvidíme, kam se to vystoupá v průběhu dnešního odpoledne.
1: No.
0: Těší se na to dnešní vedro na hic, nebo jak se to dá vlastně pojmenovat to, co nás čeká odpoledne, Výheň.
1: Ale to je grilovačka, já jsem svářeč a jedu nějakou zakázku ven dělat, takže...
0: Oh, ty jsi svářeč ještě navíc, jsi svářeč. Mě včera večer volali, jestli bych nepřijel na grilovačku. Já říkám, tak za prvý vysílám, že třeba bylo best of millennium do 22. Ale říkám, počkej, jako jet grilovat v 10:30, no nechtělo se mi, ale nakonec mě ukecali. Ale ono to bylo příjemný, protože ono se hezky schladilo potom pozdě večer. Takže tak. No tak svářeč, myslíme na svářeče. Ahoj.
1: Ahojte,
0: kuchaři, co grillujou nebo vaří v nějakých prostě prostorách, v restauračních a tak dále, taky to musí být příšerný, tyjo, myslíme na vás. Kdo pak je dál s námi v éteru, haló?
2: Nazdar, Martine, Jirka, Řezník.
0: Jiříku, tak co ty, prosím tě?
2: Nazdar, my jsme kousek od Krumlova, tady je 21,5 stupně.
0: To by šlo ještě, ano. To by šlo.
2: A jedeme na Red Bull Racing na formuli do Rakouska.
0: Tam jedou, mám pocit, že jdou všichni normálně na formuli do Rakouska. To je u Vídně, říkám to dobře.
2: Kousek za Lincem.
0: Za Lincem to je, Linz, jasně, tím směrem, pardon. Takže víme.
2: Je to tam nádherný. No, ale Výheň, bude to už rádlo.
0: Počkej, na tom betonovém place, ne, jak jezdí ta formule, počkej, to bude normálně, to bude, ty jo.
2: To bude hit, tam to bude ponět.
0: každopádně si to moc užijte, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: I kulturní sportovní program musí probíhat o tomto víkendu, byť má být asi 40 stupňů. I když třeba v Rakousku nehlásejí 40, to my ani nevíme. My nesledujeme rakouskou předpověď, každopádně do třetice, dobré ráno, kdo pak je s námi?
3: Renča, dobré ráno.
0: Renčo, tak co ty, pečeš se ve vlastní šťávě?
3: Ne, my míříme na zimní stadion.
0: Zimní stadion, to funguje, zimní stadion.
3: Ve Vyškově ano.
0: Ve Vyškově. A máký trénink tam máte? Nebo tam máte sraz celý město, jakože se jdete ochladit?
3: Ne, je tam hokejový kemp pro děti.
0: Hokejový kemp pro děti, tak podobně lepší. To je asi příměstský tábor, ne? Tak bys to dal nazvat.
3: Ne, to je dneska jenom jednodenní. Ale dělají i vícedenní kemp.
0: Takhle, chápu, že to je jednodenní. Ona ten led se jim tam roztaje, podle mě, během dneška. Chápu, že to je jednodenní.
3: Odpoledne už to bude asi trošku měkčí.
0: Ale každopádně chápu, idea dobrá samozřejmě vyrazit na zimní stadion. Tak jo, měj se krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: Rádio Kiss je tady s vámi a já vás všechny rád slyším. Díky, že voláte.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
2: Bylo 7 hodin, posloucháte Radio KIS, já jsem Martin Hovorka, díky, že posloucháte, užívejte prázdniny, tady jsou Fun Factory.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Na Kisu Ariana Grande a já mám pocit, že to dnešní vysílání bude opět celé o horku a o tom, kam se dá jít vykoupat se a ochladit se. Na telefonu, nebo respektive přes hlasovku Rádia Kiss, se ozval posluchač, který teďka se ještě peče a smaží, ale má vymyšlený program na dnešní večer. Ahoj!
1: Zdravíčko, kamaráde, tady Střelec Ondix. Hele, taky se peču, jsem řezník, ale teďkonc už jedu po druhý zakázku do Baková nad Jizerou z Ústeckého kraje vyložit maso a jinak večer jedu s přítelkyní k rybníku chytat. Páč, mě to strašně moc baví, jí to baví natáčet, takže tak. Kdo to má stejně, vyražte k vodě a dodržujte pitný režim. Čau, Ondra.
0: Miláčku, natoč mě a chytám ryby. Čověče, to je dobrý, ale. To je stejný jak v tom filmu Vesničku má středisková. Miláčku, pojď se koupat, miláčku, pojď se dívat, jak se potápím. Mně to přijde podobný teda dost teda. V každém případě, tak jako sundu tady, co vy naši milí posluchači. Martina jede právě teďka s celou rodinou do Chorvatska. Prý tam je stejně jako u nás, ale alespoň je tam moře, to je pravda. Ale já jsem se udělal takovou jako výčet míst, kam se v tento okamžik asi nejčastěji jezdí. Měli jsme tady informaci o tom, že naši posluchači jedou na formuly do Rakouska, takže v Linci, nedaleko Lince, kde se to odehrává, tak tam je jako u nás 38-39, takže Linz nebrat. Jo? Naši sousedi Slovensko, Bratislava, 38 stupňů, můžeme se podívat klidně i do Popradu pod Tatry. Tam je to lepší, tam je 30 jenom. Poprad dobrý, Poprad bereme. Chorvatsko, jak tady říkala nebo psala naše posluchačka, tak takovej Split, dáme střed, jo, dáme Split, 34 stupňů. To není zas tak hrozný, 34 stupňů. Italské Rimini, i tam se hodně jezdí, 33 stupňů, to je v pohodě. A pojďme třeba do Řecka, Kréta, tam je dneska jenom 28. Barcelona, 31. Takže jako přátelé, jako Barcelona, Kréta, Split, to jsou místa, kam by se dalo zdrhnout před tím hicem, který nás čeká. Jak říkal náš zprávař, pojďme si pustit našeho zprávaře Honzu Navrátila, aby nám řekl ještě jednou ty teploty.
2: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
0: Chápeš to, když někdo řekne, jako před tvoje počasí bude 39 stupňů, kdy naposledy jste to slyšeli? Prý údajně před 20 lety. Tak dobré ráno. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké dobré ráno, představte si to, že ve Špindlerově mlýně na horách mají dneska pouť, Špindlerovská pouť 2026, kde vystoupí legendární česká skupina Jojo Band, takže bude Karviná, bude Rybitví, bude Kladno, to je to město. Takže jestli máte rádi tyhle ty legendární český pecky, tak se dneska přijďte osvěžit do Špindlerova mlýna, dokonce je zpěvačka Debbie nebo Lake Malawi, jejíž frontman teďka oznámil, že bude tatínkem. Tak a k tomu možná budou i kolotoče. Jestliže se jedná o pouť, tak třeba i labutě se budou točit ve Špindlerově mlýně, což je takový jako nezvyklý pohled, že by kolotoč s labutěma byl ve Špindlu na náměstí, ale proč ne? Takže Špindlerovská pouť, to je první pozvánka. Navíc to je místo, kde se můžete ochladit, protože ve Špindlu na horách tam by nemuselo být takové vedro. Počkej, to se podíváme schválně. Špindlerův mlýn počasí, tam jenom 1,30 dneska, takže všichni utíkáme dneska na hory, třeba právě do toho Špindlu. No a můžete vyrazit i na autíčka.
2: Téměř tisícovku historických vozidel a motocyklů dnes uvidíte na Slavkově. Největší český sraz milovníků a majitelů automotoveteránů pod širým nebem se uskuteční v zámeckém areálu a parku. Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhradních dílů a starožitností.
1: Zdravíme tímto všechny milovníky aut, no a jestli máte také nápad, kam vyrazit o prvním prázdninovém víkendu, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Já se těším strašně na vaše tipy a pozvánky, protože jsem vlastně zvědavej, kam to dneska budeme celé ráno a dopoledne směřovat. Dáme si Olivera Heldence, pecku Turn Me On, a já přeju krásné dobré ráno.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana. Panic.
3: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
4: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: mistrovství světa v hokeji malé. Aktuálně z Ostravy.
1: Z Rádia Kiss zdravíme všechny fanoušky hokejbalu, protože mistrovství světa tohoto sportu mužů a žen probíhá v Ostravě, a to až do zítřka, do 28. června. Fanoušci si užívají tak týden plný špičkových zápasů a jedinečné atmosféry světového šampionátu. Já bych v tento okamžik rád předal slovo Jardovi Kejmarovi, který tak nějak ví, co se děje, co se bude dít a hlavně jaká je atmosféra v Ostravě. Jardo, ahoj!
2: Čeští hokejbalisté a hokejbalistky dál bojují na domácím světovém šampionátu o zlaté medaile. Mužský tým v pátek ve čtvrtfinále rozdrtil Velkou Británii poměrem 15-1 a v semifinále v sobotu od 14:30 v Ostravar aréně vyzve Finsko. Ženy v semifinále ve federálním derby podruhé na turnaji porazily Slovensko a ve finále je v sobotu od 19:30 čeká výběr Spojených států amerických.
1: Přejeme spoustu sportovních zážitků, zdravíme do Ostravy a posíláme taky další muziku. I ta vás bude na Rádiu Kiss bavit. David Guetta nebo Paul van Dijk. Dobré ráno. Rádio Kiss.

Vám všem krásné dobré ráno, ladíte Radio Kiss, máme téměř 8 hodin. No a přehrávač iPod od firmy Apple, tak to je ikonické zařízení, které pomáhalo budovat značku celé této firmy. A na začátku tohoto desetiletí byla ukončena výroba iPodů a právě tento hudební prostředek se dostává zpátky do módy. Je to vlastně 4 roky poté, co Apple ukončil výrobu svých digitálních hudebních přehrávačů, tak prudce roste prodej použitých iPodů. Důvodem je to, že mladí lidé se jednak zajímají o retro vzhled, a to je stejně jako zvláštní se bavit o iPodu, o tom, že to je retro. Ale je to tak, je to retro. Tak to je jedna věc, retro vzhled. Ale potom taky to, že mladí lidé mají touhu poslouchat muziku soustředěně a z playlisty, které si určí sami. A nejsou to playlisty, které určují nějaké algoritmy, jako třeba na Spotify. Takže i když si nový iPod člověk dneska koupit nemůže, tak ale je... vlastně celkem jednoduchý senát použitý, protože jich je stále spousta mezi lidmi. Apple jich totiž prodal 450 milionů kusů za 2 desetiletí. Takže pokud vás tento trend návratu iPodu jako nějakým způsobem strhnul, tak nějaký bazar, a já věřím, že se k tomu dostanete. To, že to je hodně jako trendy, Apple iPod aktuálně, tak je to i důkaz, že slavný rapper, zpěvák Travis Scott dorazil s iPodem na mistrovství světa ve fotbale. Byl viděn, přistižen, lidi se ho vyfotili, takže to asi opravdu trendy je. Takže se zkuste podívat třeba na půdu, nebo pod postel, jestli tam nějaký iPod nenajdete, třeba by se z toho dala muzika taky poslouchat. No a nebo zůstaňte u Rádia Kiss, protože my hrajeme tu nejlepší muziku. Tady je Verona, za okamžik Gabry Ponte i Sean Paul, ať máte hezké prázdniny.

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, jsme u 8 hodiny, dávejte pozor na dálnici D5, jdete-li z Rozvadova na Plzeň, tak za sjezdem na Nýřany jsou rozsypané kousky betonu, dávejte pozor kolem 90. kilometru. Pak víme o koloně na dálnici D1, je to na průtahu Brnem a je to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, stojí tu především kamiony. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním prázdninovém zádrhelu a jakože ta doprava dneska bude asi hodně hustá, protože se odjíždí na prázdniny a na první dovolené, tak nám dejte vědět přes apku Rádia Kiss, jakou máte cestu. Díky za to a buďte opatrní.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
2: Odbyla 8 hodina, krásné ráno vám z KISu přeje Martin Hovorka, mám pro vás NSYNC a taky Pitbulla s Christinou Aguilerou.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Hezké dobré ráno, máme lehce po 8 hodině. Píše posluchač Lukáš, že je dlaždič žulových kostek, že to je jeho práce. Momentálně dláždí na Moravě v Bystřici. A už kolem 10. hodiny se mu to tam prý pořádně rozpálí, ovšem má slunečník a rozprašovač vody na osvěžení. Kámo, kdybych měl cestu, hodil bych ti tam třeba nanuka zmrzliny, ale bohužel jsem tady v rádiu, nebo boudík. Ale kdyby třeba mě slyšel někdo, kdo bude mít cestu přes Bystřici, přes Moravskou Bystřici, tak hoďte tam Lukášovi, který dláždí žulové kostky, aspoň nějakýho nanuka v průběhu dnešního dne. Tak ale přátelé, hic, nebo jak to nazvat, hic, pařák, vedro, to nás čeká o tomto víkendu, zítra dokonce 40 stupňů Celsia. A je to poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav použil právě v rámci předpovědi 40. To tady podle mě nikdy v České republice nebylo. Jako 38, 39 to jsme měli, ale 40 ve stínu, to se nikdy, ještě nikdy nepředpovídalo. Každopádně vůbec nevíme, jak se na tuto teplotu připravit, to my vůbec neznáme tady z České republiky. To znají třeba v Egyptě. Ale pozor, i v Egyptě je aktuálně chladněji než v České republice. Jsou normálně lidi, co jeli do Hurgády a teďka si stěžujou, že tam je jakoby větší zima než v České republice. Opravdu. 34 stupňů hlásí Hurgáda i Káhira na neděli. Dokonce třeba v turecké Alanii má být okolo 31 stupňů, což je podobně jako v Peci pod Sněžkou. Chorvatská Baška Voda očekává na zítřek 33 stupňů a my tady prostě 40 zítra. Takže prosím vás, v žádném případě nenechávejte v autech malé děti ani zvířata, i kdyby to mělo být na pikosekundu, žádný takový, jako to se tam tady, taky už měli tady tu kauzu, že nějaký dítě prostě bylo zavřený v autě. Vůbec, na to zapomeňte, jo, a pojďme se raději schladit. Mám tady písničku, která nás teďka všechny ochladí v 8 hodin 10 minut. Let it snow, to se hodí.

let it snow. Přátelé, než se vyválíte někde v haldě sněhu, než se budete sprchovat ledovou vodou, protože tento šok by mohl způsobit to, že vaše tělo nebude úplně v pohodě, ale co je dobrý, ochlazovat pulzní body. Nechat si téct vlažnou až studenou vodu na zápěstí, loketní jamky, krk nebo kotníky, protože právě tady jsou cévy blízko povrchu kůže, což rychle ochladí krevní oblek. A nebo na noc, pokud nebudete moc usnout, protože má být i v noci více jak 25 stupňů, tak mokré ponožky na dobrou noc. Pokud se nemůžete horkem takzvaně usnout, namožte ponožky do studené vody, vyžímejte je, obujte si je a spinkejte jako v bavlnce. Tak hezké ráno, tady je písnička Golden a Hunter X na vlnách Rádia Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Bezmála půl deváté, posloucháte Radio Kiss a už mi tady píšou posluchači, že vyrážejí na koupaliště. To taky nikdy nebylo, že by v 8.15 jsme měli první hlasovky a první zprávy, že posluchači už se jdou koupat. To je vždycky třeba kolem 10. 11. hodiny, ale tím, jak je to horko, tak je to posunutý. No. Lidi si chtějí prostě zabrat ty své fleky, hodit tam ty deky, jo, zabrat lehátka, místo u vody, tak já tomu rozumím, že se vyráží už po 8 hodině. Tak jestli máte nějaký dobrý tip na koupačku, a asi je to jedno, protože důležitý je, aby tam vůbec nějaká voda byla a aby tam bylo místo. Takhle, lepší otázka, jestli víte o koupání, kde nebudou lidi, tak nám dejte vědět přes apku Rádia Kiss. My vám tam nějaký pošleme. Takže apka Rádia Kiss, dejte vědět, kde se dá koupat a kde nebudou lidi. Já bych vás třeba poslal, tam teďka ještě nikdo nebude, tam budou lidi až po obědě, Slapská přehrada, Rabině, Molonová Rabině, jeďte si dát dopolední koupačku, ta bude bez lidí, odpolední už bude s lidma. Já se tam taky chystám, protože tam je tak příjemně na té pláži, příjemný vstup do vody a hlavně Slapská přehrada bude teďka krásně už prohřátá, to bude Koupando Grando. Takže to máme Slapy, to si můžeme odškrtnout, no a v případě, že byste rádi vyrazili do Poděbrad, tak víme, co pak se tam děje.
2: Craft Beer Fest Poděbrady 2026 vám přivezl kysáci výběr toho nejlepšího z malých a středních pivovarů. Kromě piva se můžete těšit také na street food a hudbu. Dnes na Lázeňské kolonádě.
1: Let's go na pivní festival, teď už David Guetta.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
2: Radio Kiss.
3: I had the wildest dream last.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

8 hodin 40 minut posloucháte Radio Kiss. To, co se chystá na tento víkend, co se počasí týče, to je demo verze pekla, přátelé. Nicméně já jsem zaregistroval takovou jako informaci, která proběhla včera médii, že se ruší akce kvůli brutálnímu vedru. Tak jestli máte v plánu vyrazit třeba na nějaký koncert, na nějaké slavnosti, kamkoliv o tomto víkendu, co asi nemá nic společného s vodou, tak si zjistěte, jestli ta akce vůbec probíhá, protože i někteří interpreté raději ruší koncerty, aby se tam náhodou někomu nic nestalo. Takže nabízejí náhradní termíny, vrací vstupenky a tak dále, všechno dělají pro bezpečnost svých fanoušků. Takže pokud dneska někam vyrážíte, zjistěte, jestli ta akce probíhá. Já dneska dělám svatebního DJe, tak jsem si taky říkal, jestli náhodou třeba, jo, si neřeknou, že to odložej. Přece jenom ono jako mít ty svatební šaty na sobě a venku 45, to nebude nic příjemného samozřejmě. Ale zase z druhé strany už se ladí i outfit na dnešní odpoledne. A já jsem si říkal, no tak co no, vezmu si na sebe to sáčko a vyrazím. Sice budu spocený jak v pekle, ale nedá se nic dělat, jak se říká jako v jednom českém filmu, jako vrata od chlíva. Ale přišla mi včera SMSka od vlastně nevěsty, od ženy, která se dnes stane novomanželkou, tak mi psala, doraž v kraťasech, to bude bohatě stačit. Tak jsem si jako říkal, to nemůžu na svatbu přijet v kraťasech, ale asi ve finále, když to mám povolené, tak to bude první svatba, kterou absolvuji v kraťasech. Nějakých bílejch asi, jako, aby to trošku drželo ten dress code, si říkám. Takže přátelé, pokud dneska vyrážíte kamkoliv, ať je to svatba nebo nějaký jiný mejdan, oslava, zvládněte to a hlavně si to užijte. Nepropadejte panice, teď bude jenom 45 dneska. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss? Já myslím, že už mistrovství světa ve fotbale nikoho nezajímá po té, co vypadla Česká republika, ale pojďme se podívat na šampionát stran hudby a to, co se týče zpěvačky Shakiry, protože ona byla součástí toho zajovacího ceremoniálu, který proběhl 14 dní zpátky to je, 3 týdny zpátky to je. Prostě zahajovací ceremoniál, byla tam Shakira. A ona si připsala už 4. účast na světovém šampionátu, co by zpěvačka, která takový hvězdný šampionát zahajuje. A vemte si, že ona vlastně svýho času měla za partnera fotbalistu Piquého, Gerard Piqué, jo, a on reprezentoval Španělsko 3x na fotbalovém šampionátu v minulosti. A ona už po 4. Takže ona svého partnera fotbalistu normálně překonala a už byla 4x na mistrovství světa ve fotbale. Dokonce se ona touto bilancí vyrovnala takovým hvězdám, jako je Pelé a Diego Maradona. A oni dva byli součástí 4 světových šampionátů. Tak to je tak jako hezký čísla, samozřejmě dá se to tak krásně porovnat. Každopádně nedá se porovnat ten čas, který ona strávila na těch stadionech, protože po každý vystoupila, já nevím, zahrála třeba 5 písniček, to znamená 20 minut práce, ale tito pánové odehráli třeba, já nevím, 7 zápasů za takový šampionát, takže klidně i, a teď se vám krát 90 minut, takže se to samozřejmě porovnávat nedá, co se pracovního výkonu týče, ale jako ty 4 zářezy na tom mistrovství světa ve fotbale ta Shakira má. Uvidíme, jestli i nadále bude takhle táhnout tato zpěvačka, že se na tento šampionát vrátí i za 4 roky. Pojďme si dát jednu letní od Shakiry. Dáme si písničku Loka a nezapomeňte si dneska dávat, milí posluchači, Loka. Loka čehokoliv, ideálně nealkoholického, aby vás to osvěžilo. Ideálně třeba voda, vymačkaný citron a špetku soli do toho a máte to jako

0: s Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, zdravíme dálnici D1 na trase z Brna do Ostravy na 268 kilometru máme na kusy plastu na silnici, tak si jim počítejte. No a pokud vás čeká průtah Brnem, cesta po dálnici D1, tak ve směru z Prahy na Ostravu 191. kilometr, tady máme hlášenou havárku dodávky a začínají se tvořit nesnesitelné kolony. A ještě pozdrav na D4, i tady máme odstavený osobák po dopravní nehodě, je to ve směru z Prahy na Strakonice, pozor kolem 20. kilometru. Jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nového na streamovacích platformách? Neutekly vám tyhle tři pecky? Slavná novinářka už má na kontě pár dopadených zločinců. Jak se ale zachovat, když podezřelý ho z únosu dobře zná? Prozradí seriál Lapeni v síti. Deep Cover je svěžná akční komedie o partě improvizačních herců, kteří se úplnou náhodou zapletou do skutečného podsvětí. Anime pro náctileté, to je Predator Killer of Killers, který sleduje vikingskou válečnici, japonskýho ninju a amerického pilota z druhý světový. Každý se ve své době střetne s lovcem Predátoru a pak všichni mezi sebou. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
2: Bylo 9 hodin, s vámi na KISu Martin Hovorka, přeju vám tropický víkend, co nejpohodovější a posílám z KISu další muziku, teď David Guetta.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

Felix Jen na vlnách Rádia Kiss, pecka Boy, You Turn Me. Máme bezmála 9:45. Přátelé, my jsme hledali tak dlouho nějaké snesitelné místo, co se týče teplot, až jsme našli Bulharsko, a proto příští týden vás pošleme na all-inclusive dovolenou právě do Bulharska. Detaily už teď na webu kiss.cz, tak se jukněte, jak se bude soutěžit. No a splňte si svůj sen, třeba jste v Bulharsku nikdy nebyli a chtěli byste tento výlet, tuto dovolenou absolvovat právě díky výhře Rádia Kiss. Tak můžete. Od pondělka soutěžíme, no a v tento moment bych vás rád pozval na následující minuty našeho vysílání, protože za malý moment opět další tipy, kam se dá vyrazit, ideálně k vodě, takže jestli víte o nějakém skvělém koupacím místě, jsem s tím přes hlasovku Rádia Kiss, no a za odměnu pro vás třeba písnička na přání. Dáme si jeden takový vyletněný jukebox, bude hnedka po 9:30, tak popřemýšlejte, jaká písnička by vám udělala dneska radost. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss? Představte si, existuje rozhledna, se které není vůbec nic vidět a nachází se na Valašsku. Valašsko, rozhledna v Ratiboři. Tady to je rozhledna s nejmenším výhledem. Je to vlastně jako, spíš jako recese, protože rostou houby jako rozhledny jako houby po dešti, to máte jednu dotaci za druhou a staví se rozhledny na úplně nesmyslných místech. Údajně někde na jižní Moravě je rozhledna, která je v údolí a je tam takový ten plánek, jak vždycky bývá na rozhlednách, co je vidět v okolí, takový ty kopečky, jak je to popsaný, tam ten kopec se jmenuje tak, tam ten jinak, tak oni tam mají popsáno, co by bylo vidět, kdyby ta rozhledna stála o 100 metrů výš. To je někde na jižní Moravě, já bohužel nemůžu tu rozhlednu dohledat, ale je to někde údajně kousek od Mikulova. Třeba mi poradíte přes apku Rádia Kiss, ale Valašsko, Ratibor, tak tam mají opravdu nejmenší rozhlednu na světě. Je ve vesnici, měří asi 2 metry a není z ní vidět vůbec nic a mají tam z toho místní nehoráznou bžundu, protože je maximálně vidět k sousedovi do chlívka na prasátko a vedle k sousedce třeba na to, jak tam pěstuje slepičky a tak dále, chová slepičky. No tak i to může být váš výlet, udělat si třeba selfiečko u této rozhledny v Ratiboři na Valašsku, takže zdravíme i tímto směrem. No a posíláme také pozdravy do Prostějova, protože právě tady nás čeká dnes den s policií. Poslouchejte Terku.
2: Užijte si dnes jedinečný den s policií na zámku.
1: Terko, máš slovo.
2: Užijte si dnes jedinečný den s policií na zámku v Prostějově. Čeká vás preventivní stánek plný užitečných tipů. Prostřednictvím různých aktivit si děti i dospělí vyzkouší, jak správně reagovat v různých rizikových situacích a jak jim účinně předcházet.
1: Co plánujete vy na dnešní horký den? Asi nějakou koupačku, jestli u nějaké skvělé víte, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Zavysíláte si společně s námi. A teď už letní muzika od Low Baggy, Mambo No. 5. Na Kissu.

0: Radio Kiss hraje devadesátky, hraje pecky z milénia, prostě hrajeme všechny ty retro oldies pecky, na kterých jsme vyrostli, ale samozřejmě hrajeme i současnou muziku. A tohle to byly Silver, to nás bavilo, Turn the Tide. Jukebox. Víkendový jukebox. A ta následující písnička, ta nás dostane taky do minulosti, protože my budeme v tento okamžik vzpomínat na začátky skupiny Verona. Ahoj.
1: Dobrý den, Radio Kiss. Chtěla bych zahrát písničku pro moji sestru ke včerejším 30. narozeninám. A bude to písnička od Verony Náhodou a taky pro vás všechny, co posloucháte Radio Kiss, děkuju.
0: Já bych chtěl tímto pozdravit do Jičína, nebo na Jičínsko, Třtěnice u Jičína, protože to je místo, kam s Veronou jedu teďka v pátek. První pátek v červenci, 3.7. dělám diskotéku a se mnou tam vystupuje na tom mejdanu také Verona. Třtěnice u Jičína, moc se na vás těšíme, snad nebude takovej hit jako tento víkend, ale ty teploty by měly spadnout, takže by to měl být příjemný a letní večírek. No a tady je píseň, se kterou to Verona tenkrát všechno odpálila. Náhodou na Kisu, na přání. Na

Come on, come on. Posloucháte Radio Kiss, píší posluchači, Mirka píše, že se jde koupat na Vranovskou přehradu. Vidíš, tak děkujeme za tento tip, Vranovská přehrada, to si určitě píšeme, třeba pošlete video nebo nějakou fotografii, rádi to umístíme na sociální sítě, aby naši posluchači věděli, jak je krásně na této přehradě na Jižní Moravě. Tak, ale kdybyste náhodou museli z nějakého důvodu zůstat doma, nemohli jste se přesunout ke koupáku, tak přicházím s tipem, jak se ochladit. My to zkoušeli doma včera odpoledne a fakt to funguje. Normálně natáhněte špagát z jednoho rohu místnosti do druhého, nebo nějakým prostě, dejte špagát, nějak si poraďte, skoba do zdi na druhé straně, na jedné straně, na ten šňůru, že jo, a přes tu šňůru přehodit mokrý prostěradlo, vyždímaný samozřejmě, aby se to necákalo dolů na zem, že jo, takže prostě

0: vyhradlo vyždímaný pověsit do místnosti a nasměrovat na něj větrák. Přátelé, to je taková pecka, jak to rozfouká po té celé místnosti ten chlad, že to budete čubrně, to se vám bude líbit. Takže berte to jako tip ode mě, jak se dneska z toho horka úplně nezbláznit. No a kdyby tohle to nestačilo, tak já bych tady měl písničku, která vás stoprocentně v tento 9 hodin 50 minut, v tento horký moment ochladí.
1: Ach ty Váňo, Ivane, jen se podívej na mě, šaty mám vyšívané, a jsou celé hedvá.
0: Mrazík.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Omrkneme silnice, pokud aktuálně vyrážíte z Prahy, tak na dálnici D1 máme kolonu, která startuje za sjezdem na Velké Popovice. Hustý provoz až de facto ke sjezdem na Benešov, tady to pojedete kolem 15 minut. No a pokud pokračujete následně směr jižní Čechy a jedete od dálnice D1 k Benešovu, tak tady to máme kolonu na 20 minut před Benešovem. Další problémy jsou na průjezdu Brnem, tady to máme mezi exity na Mikulov a na Bratislavu, je to zhruba na 15 minut v kolonách. No a silnější provoz je také hlášen u Mikulova, a to ve směru od dálnice D52. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se jede. Díky.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
2: 27. června, Laďa má dneska svátek, zdravíme všechny ladíky Ladislavy a hrajeme další muziku na KISSu, teď tu Unlimited.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy. Let the beat control your body.

0: Lepší než originál.
1: Na rádiu Kiss jsme za těch několik sezon pořadu Lepší než originál přespívali mraky písniček, vlastně ve všech případech byly lepší než originál dle vašeho hlasování, ale žádná skladba zatím ještě nedostala od vás 100% lepších hlasů, takzvaně hlasů, kdy hlasujete pro to, že ta písnička je lepší než originál. Vždycky tam bylo nějaké prostě třeba 1-2%, že nějaký z našich posluchačů vůbec nechápu, kdo to mohl naklikat, ale vždycky někdo se našel, kdo by kliknul, kdo kliknul na tu položku, že to je horší než originál. A ranní Kiss, naše ranní trio Roman, Míša, Patrik se rozhodli, že udělají písničku, kdy budou úplně všichni klikat a hlasovat, že to je lepší než originál. Takže otázka zní, ta písnička, kterou jsme představili včera, bude mít 100% hlasů, že to je lepší než originál? Klikněte na kiss.cz, rozhodněte se, jakým směrem budete postupovat, zdali lepší nebo horší než originál. A já věřím ale, že v tomto případě, až to uslyšíte, že žádnou lepší cover verzi, předělávku jste neslyšeli, protože tohle to se opravdu povedlo. Takže Radio Kiss, lepší než originál, finále sezóny a píseň We Are Family zpívá celý ranní Kiss. Roman Anděl, Míša Dinhová a Patrik Peltan.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
0: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu!

100%, lepší než originál a We Are Family. Lepší než originál. Jdeme na 100%, pojďme. Kiss.cz. Hlasujeme, že to je lepší než originál.

0: Já chci jenom upozornit, milí posluchači, že když budete hlasovat pro horší, tak že automaticky se k nám dostává IP adresa, adresa, kde bydlíte, jméno vaší milenky, milence, číslo bankovního spojení a my automaticky strháváme částku 1562. Proč 1562? Prostě proto! Takže hlasujte pro lepší.
1: Lepší než originál.
0: Wow!

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Jak si užíváte první prázdninový víkend? Máme 27. června, letos ty prázdniny budou opravdu dlouhý, 9 týdnů se dokonce. No úplně to závidíme, ale ne, závidíme. Přejeme všem školákům, kteří už teďka mají nohy nahoře, nebo sedí někde v autě na zadní sedačce a přesouvají se s rodiči k moři. Každopádně, pokud jste zůstali v České republice, tak víme o zbrusu nově otevřeném koupališti, kde pak se nachází, ví náš posluchač. Ahoj!
2: Čau kysáci, všecky bych vás chtěl pozvat do Staré Běle na nově otevřené koupaliště, které vypadá hodně dobře a snad nám přinese to potěšení z toho koupání.
1: Tak děkujeme, víme, kam se jít nově vykoupat. No a teďka přepojujeme na Blanku, která má pro nás tip na akci, která se koná v Mladé Boleslavi. A je to něco pro děti.
3: Na koupališti v Mladé Boleslavi se kysáci dnes koná Koupák Fest Dětský den. Budou tady balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy nebo třeba hudební skupina Je na malinách. Začátek je v 15 hodin.
1: Kam máte v plánu vyrazit vy? Pochlupte se přes apku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a já už vám posílám další muziku. Alan Walker vás bude bavit právě teď.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobře.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Hody horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Frontman skupiny 666 s námi nedávno pařil v Mikulově na takovém mejdanu plným 90. let a my si 36 pustíme právě teď, zahrajeme písničku Amok a já bych vás chtěl touto písní pozvat na dnešní večer, kdy bude Rádio Kiss vysílat horečku sobotní noci a pokud naladíte DJ Basely Cryo hudební show dneska večer někde třeba pod pergolou nebo u garáže nebo na zahrádce, tak si užijete ten okamžik, kdy bude zapadat slunce a ty západy slunce jsou v těchto dnech opravdu dlouhý. Už kolem 8:30 to slunce pomalu zapadá, no ale světlo včera ještě bylo ve 10:45 večer, takže i když ofiko 21. hodina západ slunce, tak stejně je vidět až do skoro 10:30. A takový jako oranžový, červený červánky, to si moc užijte. A k tomu takováhle taneční muzika, to nejlepší od 90. let z taneční muziky až po současnost, vám nabízí náš hudební speciál Horečka sobotní noci. A i tohleto je muzika, kterou vám v Horečce hrajeme každou sobotní večer, takže naladíme písničkou Amok a vy laďte dneska večer po 19. hodině show DJ Basely Cryo.

Ladíte Radio Kiss, za okamžik 11. hodina dopolední a no, extrémní teploty tento víkend. Pořád to říkáme, ale všichni to řešejí. Každý krok, co člověk udělá, tak z každé strany na něj prostě jde informace o tom, že co říkáš na to vedro. Teploty atakují 40 stupňů Celsia o tomto víkendu a dokonce některé měřící stanice spekulují o tom, že by se mohla teplota vyšplhat na 41 stupňů ve stínu. Pro pořádek, v České republice byl zatím absolutní rekord 40,5 stupně. Takže jestliže zítra padne 1,40, je to rekord České republiky, který jsme tady kdy měli. A nezapomínejme, je to pouze červen. Ještě nás čeká červenec, srpen, možná září, ale jako v červnu prostě 1,40. Takhle, já si myslím, že pokud jako půjdem do koupaliště dneska někam, na jakýkoliv koupák, který existuje v České republice, tam bude takových lidí, že to bude koupání na stojáka. Jako nemyslete si, že když dneska dorazíte někam na koupaliště, že tam jako pro vás bude místo. Tam všichni v tom bazénu budou prostě na stojáka. Žádný, že si zaplavete, tam budete jenom stát a doufat, že se o vás nebude nikdo otírat. Tak pojďme se trošku ochladit, jestli teďka cestujete někam na přehradu, k rybníku, tak pojďme si dát píseň, která ochladí, a to je připomínka toho, že se taky jednou přiblíží Vánoce a budeme řešit třeba opačný extrém minusové teploty.

Tak ve Francii je prý už jen 21 stupňů a prší. Takže možná v průběhu víkendu ten déšť z Francie přijde i do České republiky. Ale zatím jedeme 1.40. Pojď!

venku za oknem, to je normálně demoverze krematoria, tyjo. Přišla mi tady SMS-ka z Egypta, že Egypťané na sebe v Egyptě teďka berou kožichy, aby si připadali jako v České republice. Říkali, že nám úplně závidějí ty hodnoty na teploměrech, že v Egyptě má jenom 30, my tady máme 1,40. Takže přátelé, krásné dopoledne, neupečte se a když už jsme se takhle krásně ochladili, tak teď si dáme píseň, která bude víceméně předstírat to, co nás čeká v příštím týdnu. Má pršet, příští týden má pršet. Tak si dáme písničku It's a Rainy Day a trošku se naladíme na ty další prázdninové dny.

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Rádio Kiss, hlásíme dopravní nehodu na pražském obchvatu. Stojí nám to už od Zličína, je to ve směru k dálnici D1. Ta nehoda se stala u sjezdu na Ozech, tak s tím kysáci počítejte. Problémy hlásí i průjezd Brnem po D1, a to zejména ve směru od Prahy dál na Ostravu. Mezi exity na Mikulov a na Bratislavu si postojíte aktuálně kolem 15 minutek. No a problémy jsou také na dálnici D1 hnedka ve směru od Prahy na výjezdu z Prahy, protože na 18. kilometru u Velkých Popovic začíná kolona. A je to z toho důvodu, že na mostě Šmejkalka, který se opravuje, tak máme havarované vozidlo, které brání provozu. Proto kolony, proto zdržení, vypadá to aktuálně na zhruba 40 minut ve štrůdlu. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
2: 11. hodina odbyla, s vámi na KISSu Martin Hovorka, přeji hezký den a jdeme na muziku, tady jsou Global DJs.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Napište si do diářů, že za rovné 3 týdny čeká Radio Kiss letošní jediná Kiss Party a budeme u Máchova jezera na pláži Klůček. Tak jestli nás poslouchá nějaký fanoušek nebo faninka našeho vysílání, našeho programu, našeho rádia, tak si udělejte prosím čas 18.7. a udělejte si výlet k Máchovu jezeru, kde vás čeká podvečer, večer, noc s moderátory a DJ Rádia Kiss. Našlapané sety plné muziky od 90. až po současnost. Ohromná světelná show, dostanete náramky, ty vám bude ovládat video DJ, bude u vám blikat zápěstí. Prostě taková ta letní atmosféra přímo u vody, protože tam bude i grill, takže proběhne klobáska, páreček, burstík, k tomu nějaké to alko, jiné alko. No já si myslím, že i nějaký ten míchaný drink, prostě si to užijeme. 18.7. na Máchově jezeru a v tento okamžik už v síti QR Ticket probíhají předprodej vstupenek. Takže abyste si své místo na Máchově jezeře zajistili, QR ticket a pořiďte si vstupenku, aby na vás vyšlo místo. 18.7. Máchovo jezero, moc se těšíme.

0: Kiss Active Weekend.
1: Bezmála půl dvanácté ladíte rádio Kiss a pojďme omrknout, co pak se kde děje. Já si myslím, jaký gulášek dnešnímu obědu si dát. Proč by ne? Kam za ním vyrazit?
2: Ahoj Martine, chtěli bychom, abyste přišli na dnešní guláš fest v Lochovicích u kostela kousek u Hořovic.
3: V jednu hodinu začíná degustace gulášu.
1: Takže jedeme, Hořovice, přátelé, Hořovice. A tam dneska ve vedlejší vesnici. Pojďme si to pustit ještě jednou, abychom tu vesnici přesně znali jménem.
2: Ahoj Martine, chtěli bychom, abyste přišli na dnešní guláš fest v Lochovicích u kostela kousek u Hořovic.
3: V jednu hodinu začíná degustace gulášu.
1: Lochovice, přátelé, Lochovice u Hořovic, běžte na guláš fest a já bych jako ideálně tam trošku hodit... Trošku chili, víš, aby to jako chytlo ten správný jako říz, ten guláš a pak asi s knedlíčkem nebo s bramboráčkem, aby jako pro fančmekry. Tak přátelé, to je jedno místo, kam si můžete udělat dneska výlet. No a v případě, že byste chtěli vzít děti, tak máme jedno místo, o kterém ví Terka.
4: Vezměte dnes děti a zajděte si užít vesmírné odpoledne do Geoparku Říčany. Můžete rýžovat pravé drahokamy, české granátky, vyhledávat skameněliny a provádět různé experimenty a pokusy týkající se planet naší sluneční soustavy.
1: Pokud máte také tip na skvělý odpolední program, tak dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Udělejte si hezký výlet, ale k tomu spousta pití a spousta opalovacího krému. Užívejte sobotu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
5: Rádio Kiss. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against

0: hodinu a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Skucíci, I'm Raven.
1: Thank you.
2: Jukebox. Víkendový jukebox.
0: Dáme si píseň podle vašeho gusta, dáme si píseň na přání, teď ve 3:15, já zvedám sluchátko a říkám halo.
3: Ahoj, tady Martina, tady Jana.
0: Janičko, já tě rád zdravím a vítám v éteru, tak otázka, která musí padnout, je ti teďka horko?
3: Šíleně, země válí, já jsem se musela teď osprchovat nebo dělám u zvířat. Tak to je katastrofa, už se těším domů.
0: Aj. No já tady jsem zjistil, že my tady máme klimatizovanou budovu, takže já tady pořád mluvím o tom, jak je horko. Přitom mám ve studiu 23.
3: To buď rád.
0: No jo, ale já se děsím toho okamžiku, až půjdu za hodinu ven, že to bude facka.
3: To bude facka, to máš pravdu, protože to je šok pro to tělo.
0: A myslíš si, že se to jak dá přežít venku, že na to existuje nějaký trik, jak to přežít?
3: Musíš. Co ti zbývá?
0: Musíš hodně pít.
3: No a jako já mám ráda teplo, ale to už je...
0: Tohle...
3: U moře to je jiné, tam je ten velký vzduch, jo. Ale tady u nás nejsme na to zvyklí a to je konec. To člověk je víc unavený z toho horka, jak z práce.
0: Tak máme to v přímém přenosu od posluchačky, která teďka je skutečně venku. No a jakou písničkou tě mohu ochladit? Vyber si.
3: Já bych chtěla od 24/7 nějakou pecku rychlo, to je jedno, co vybereš.
0: A zatancuje si teďka rychle?
3: No, já jsem teďkom si šla k sobě na šatnu, mám tu chladeček, tak rozhýbu nohy.
0: Tak to půjde, dobře, super, tak zahrajeme, přeju ti hezký den a neuvař se, měj se hezky.
3: Dobrý taky, ahoj.
0: Ahoj, už nám to hraje, 24/7, keep on trying. Tohle to je klasika z 90. k bazénu, výborný.

Hezké dopoledne, blíží se 12. hodina a jak tady samozřejmě člověk si hledá na Facebooku a na Instagramu nějaké různé zajímavosti, tak mě tady zarazilo video a vlastně mě potěšilo, jak jakýsi Francouz si osmažil slaninu s vajíčkama na rozpáleném parapetu. Z videa se stalo samozřejmě virální video. Opravdu, vemte si jak venku. 40 stupňů ve stínu, to znamená na sluníčku může být klidně 55 a 50. Já věřím tomu, že až vytáhneme odpoledne ty teploměry a dáme na sluníčko, tak tam možná i 60 stupňů bude. No a rozpálený parapet, jakýsi Francouz vyndal pánovičku, dal jí na ten parapet, chvilku nechal pracovat sluníčko, pak tam rozkydnul vajíčko, přihodil tam plátek slaniny a normálně se mu to udělalo. Jenom za pomocí slunečních paprsků. Takže přátelé, i to je možná způsob, jak dneska si nechat udělat oběd za pomocí slunce. Jako je zbytečný zapínat podle mě doma troubu. Sluníčko to dneska udělá všechno za nás. Feel the

0: Ladíte Radio Kiss? Je tu pravé poledne, pojďme se podívat na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: U Brna na dálnici D1 se srazil kamion a osobák, je to na 194. kilometru, proto máme kolonu a ta začíná na 190. Zdržení tady kolem 15 minutek. Problémy jsou také na výjezdu z Prahy po dálnici D1, u Velkých Popovic začíná kolona, půl hodinky pojedete na most Šmejkalka a další problémy jsou na dálnici D5, kolona začíná na sjezdu na Rudnou a je to ve směru na Prahu. Kolona z toho důvodu, že je ucpaný pražský obchvat. A jestli chcete jet po obchvatu od dálnice D5 až k dálnici D1, je to na zhruba hodinku v takové pomalu jedoucí koloně. Tak držím pěstě, ať to zvládnete. No a samozřejmě tady to všechno komplikuje dopravní nehoda, která se stala u Ořechu, to je pražský obchvat směrem na Barrandov od Zličína. Tak jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
2: Hey!

0: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 a 39 stupni.
1: Kráso, 39 stupňů dneska. No děkujeme za předpověď, to byl Honza Navrátil. Já jsem Martin Hovorka, mám pro vás další muziku na Rádiu Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme bezmála čtvrt na jednu odpoledne a já úplně myslím na všechny svatebčany tohoto víkendu, protože ženit se, vdávat se v tomhle hitsu, máte na sobě všechno to krásné oblečení, které jste třeba půjčovali nebo scháněli, nakupovali, chtěli jste být opravdu jako za parádníky a teď to máte úplně celý propocený. Je mi vás víceméně líto. Já taky dneska uvidím odpoledne svatebčany, těším se moc na nevěstu Ladu, protože se ze mě stane svatební DJ a přijde mi celkem sympatický, protože jsem se na to těšil, že si vezmu přesně tu košili vyžehlenou, ten oblek a půjdu si tam stoupnout za ten DJský pultík a bavit lidi s mikrofonem. Tak včera mi právě nevěsta volala a nevěsta Lada říkala, hlavně si koukejte vzít šortky a nějaký příjemný pohodový kecky, nějaký tričko, ve kterém se budete dobře cítit. Já říkám, ale to není svatba, když takhle to jako vezmu jak na plavečák, kde bych šel. A ona říká, to máte jedno, v těch 40 stupních tam budou stejně lítat lidi úplně nahý. Takže jsem zvědavej, zdravím na Mostecko, tuším, že Bílina to je, tam se dneska budu pohybovat a strašně se moc těším, že tam potkám třeba i nějaké fanoušky Rádia Kiss a že si společně uděláme odpoledne selfiečko. Pěkně spocený, propocený, budou z nás kapat čurky potu. Za malý moment Marky Mark a Prince Ital Joe, užívejte odpoledne.

0: Ladíte Radio Kiss, bude 12:30 odpoledne. Pojďme omrknout další místa, kam se dá vyrazit třeba za vodou.
1: Kiss Active Weekend.
0: Já mám za posledních několik pár let oblíbené dvě koupaliště. To jedno je Kolovraty u Prahy, na kraji hlavního města, když jdete, řekněme, směr Říčany, tak jsou Kolovraty a tam mají normálně udělaný prostě koupák nádherný, i dokonce se saunou, což se dneska úplně nehodí, ale věřím tomu, že v odpoledních hodinách tam bude k nehnutí. Co je podle mě lepší, jet někam k rybníku nebo na přehradu, tam se to jako víc rozmělní ty lidi. A kdybych si měl vybrat jedno místo, kde je fakt jako super pláž, třeba i nějaká dobrá limča chlazená a dobrý přístup do vody, tak je to na Slapech, na Nové Rabini, Molo Nová Rabině se to jmenuje. A tam dokonce mají i tuším, že jako přírodní zahradní šachy, kdyby vás třeba nebavila koupačka k večeru. Takže můžete vyrazit a užít si tu hezký odpoledne. Věřím, že nechytáte trošku toho sluníčka a že se vrátíte zpátky s dobrou náladou. Tak to je, přátelé, Koupando Grando a pojďme na hory, protože tam nebude na 640 stupňů, ve Špindlu hlásí jenom 30. No a co pak se děje ve Špindlu?
2: Celý víkend se kysáci koná Špindlerovská pouť. Letos už 33. ročník. Až do neděle se horské středisko proměnilo v místo plné hudby, tance, zábavy a chutí a vůní. Kulturní program je připraven pro všechny generace.
0: Jestli máte i vy tip na to, kam vyrazit, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. My vám posíláme další muziku. Právě teď Robin Schulz a bude i vyletněnej Ricky Martin na jeho Livin' La Vida Loca. Za okamžik na Kissu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna ranního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma zpívajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem už je tahle zpívací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne, Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne, Kolíne.
3: No vidíš?
2: Jo, ale z rádia, bejt.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: My už se všichni těšíme a ten čas po 19. hodině, kdy rozjedeme další díl horečky sobotní noci, navíc se začne snad i trošku ochlazovat, tak to bude k žití. Každopádně jsem zaregistroval, že spousta bazénů dneska chystá prodlouženou otevírací dobu, až někam třeba k půlnoci některé bazény budou mít otevřeno s osvětlením, protože koupačka bude možná i v 10 hodin večer, kdy bude stále asi nějakých 30 stupňů Celsia. Uvidíme. Nejlépe to zjistí DJ Basslicker, který bude vysílat dneska po 19. hodině horečka sobotní noci a ty největší taneční pecky od 90. až po současnost. Měl bych tu pro vás teďka pecku Mr. Wayne, ovšem verze, která vyšla přesně 10 let po vydání té původní skladby. Takže 93 byl originál, 2003 vyšla verze Mr. Wayne Recall. A tuto osvěženou verzi s modernějším zvukem bychom vám rádi právě teď na Rádiu Kiss zahráli a pozvali na dnešní hudební show DJ Basslickera, která startuje v 19 hodin. Horečka sobotní noci na Rádiu Kiss.

Ladíte Radio Kiss, vám všem přání hezké soboty. No hezké, spíš jako tropické. To není prostě ledajaká letní sobota, to je tropická sobota. Teďka už teploty bezpečně přes 30 stupňů Celsia směřují ke 40. No a pokud máte teploměr někde na sluníčku a není ve stínu, tak možná se dočkáte i toho, že budete zírat na teploměr, jak na něm přesahuje rtuť 50 stupňů. I to se může dneska stát. Co se dá v takovém hicu dělat? Jestli máte jako v plánu jít někam na koupák, kde mají bazén, tak tady to bude pouze na stojáka, protože tam bude tolik lidí, že se vůbec nebude dát plavat. Jedině na stojáka a pozorovat lidi kolem, jak jsou kolem vás nahňancaný na sebe. Co je možná lepší varianta, tak pokud máte klimatizovaný vůz, sednout do klimatizovaného auta a jezdit po městě a koukat na holky v minisukních. To je podle mě jako lepší varianta, jak strávit dnešní odpoledne. Tak klidně pošlete nějakou holku, fotku klidně pošlete z toho vašeho dnešního odpoledního pozorování. Tak, další muzika před námi, Jason Derulo a také Honza Průcha, který bude vysílat po 13. hodině. Já se na vás těším zítra ráno od 7. Tedy v případě, že se dneska odpoledne nerozteču jako Míša, jako Nanuk. Radio Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Přejeme krásnou sobotu na silnice, pojďme se podívat, jak to na nich vypadá. D5 ve směru z Plzně na Prahu, od 5. kilometru kolona až na Pražský okruh, zdržení kolem 20 minut. D4 ve směru z Prahy na Strakonice, pozor na 42. kilometru, tam se jede pouze jedním jízdním pruhem. No a ještě také 6, tedy tah z Prahy na Karlovy Vary, tam se staví most u Petrohradu a jezdí se Kyvadlově, zdržení do 10 minut. Máme tady taky aktuální dopravní nehody Liberec, ulice Kateřinská, a také Brno, ulice Bratislavská. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Máme pár minutek po 13. hodince, přeju krásný parný sobotní odpoledne, já jsem Honza Průcha a budu tady s vámi až do 19. Pojďme za muzikou.
0: Od 90. let. Kiss.

Doufám, kysáci, že si víkend užíváte. No možná, ale pro některý, třeba i pro mě osobně, je asi dobrý, že jsem tady zavřený v rádiu pod klimoškou, protože jenom ta cesta do rádia mě stála zhruba tak půl litru potu. Je tam peklo, takže nezapomeňte dostatečně pít a nejlépe se někde koupat a třeba i v kombinaci s nějakým grillem. Dneska navíc jako výhoda, že ty grily ani nemusíte zapalovat. To stačí vlastně jenom dát na sluníčko a občas otočit a za chviličku je to hotový. Každopádně, kysáci, kdybyste náhodou někam razili na nějaký výlet, třeba právě na ten zmiňovaný koupák, dejte nám vědět, kde je ten váš oblíbený koupák, potažmo dneska možná taky, kde je ještě místo. Takže za chviličku aktiv víkend a třeba se v něm uslyšíte. Do té doby, kysáci, další muzika. Robert Miles, Rihanna a taky Alok se Sigalou. A ještě než se nám Robert Miles pořádně rozjede, tak bych taky chtěl pozdravovat Terku s Járou, což jsou novomanželé, kterým jsem včera hrál na svatbě, že jim děkuju za pozvání, bylo to skvělý a přeju jim hodně štěstí. Vám všem, kysáci, zase krásnou sobotu.

0: Kiss Active Weekend. Větráky a klimošky jedou naplno, ale přesto je potřeba si ten víkend užít v rámci možností, nesmí se to dneska moc přehánět, hlavně s tím pohybem a takhle. Já, jak jsem už před chvíličkou říkal, když jsem včera hrál na svatbě, tak jenom když jsem zapojoval a vyndával z auta aparaturu, tak jsem vlastně absolvoval takovou lehčí odtučňovací kuru, takže všeho smírou dneska kysáci, ale bazén, tak tento jistí. Petr má pro nás skvělou pozvánku.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny fanoušky Kiss Rádia a všechny příznivce letních teplých dnů. Dovolte mi vás všechny srdečně pozvat na koupák v Příboře. Dneska dokonce bude výborný kotlíkový guláš, grilované specialitka, 10-12, bezinka na čepu, všechno máme, ale hlavně pozor, dneska bude večerní koupání do půlnoci s osvětleným bazénem. Všechno máme, přijďte, budem se na vás těšit. Ahoj.
0: Petře, díky moc, takže kysáci Příbor a koupák to jistí. A ještě taky zdravím Petera, který napsal, že je sice v práci, ale jelikož dělá kamionáka a je teďka u Balatonu, tak si přizastavil a jde se vykoupat. Tak si tam pořádně začvaktej, Peter, a my jdeme za další muzikou. Je tady Modo.
2: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8, Gute Nacht.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Dáme si tam jukebox s Mírou. Ahoj Míro.
2: Ahoj, tam kysáky všechny, ahoj.
1: My tě taky zdravíme. Hele, máme skoro 2:15. Jaký jsou ještě plány na odpoledne? Razíš k bazénu?
2: Razím k bazénu přímo na koupaliště s bratrancem do Dolní Kalny. Je to u Trutnova kousek, tak kdo to okolo, tak doporučuju. V těch teplých dnech je potřeba vyrazit a schladit, trošku se schladit.
1: Hele, a co je tam takovýho jako nejlepšího na tom tvým oblíbeném koupáku? Co by si vypíchnul?
2: Za mě úžasný bistro se skvělýma lidma, samozřejmě ta voda osvěžující.
1: Pak to je jasný. To. Ještě, aby si razil na koupák, kde není voda, čověče, to by nebylo dobrý. Tak jo. Míro, co zahrajem, komu to pošlem?
2: Tak určitě zahrajeme od Rudimentalu Waiting All Night a bude to pro všechny kysáky, pro tebe, pro všechny lidi, co trávej svůj volný čas u vody, v bazénech, na koupalištích, kamarády do Liberce, který je autobusák a možná se potí v autobusu, tak až mu to uteče.
1: Doufám, že tam má aspoň nějaký malý větráček. Zdravíme tedy všechny řidiče autobusů, tramvají a dalších tady těch pojízdných saun, jak bych to tak jako přezdil. Tak jdeme na Rudimental a ty si užij koupání. Čau, zase někdy, ahoj.
2: Tak jo, den, ahoj.

0: světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Ano, kysáci, jdeme za krásným sportem, který se nazývá hokejbal. Má tady v České republice už velikánskou tradici a taky velikánskou kvalitu. No a mluvíme o tom především proto, že právě teď momentálně vrcholí mistrovství světa v hokejbale, dokonce v České republice v Ostravě, a to mistrovství světa jak žen, tak také mužů. A my máme samozřejmě na místě taky našeho kamaráda Jardu, který nám řekne aktuality. Jardo, pojď na to.
2: Čeští hokejbalisté a hokejbalistky dál bojují na domácím světovém šampionátu o zlaté medaile. Mužský tým v pátek ve čtvrtfinále rozdrtil Velkou Británii poměrem 15-1 a v semifinále v sobotu od 14:30 v Ostravar aréně vyzve Finsko. Ženy v semifinále ve federálním derby podruhé na turnaji porazily Slovensko a ve finále je v sobotu od 19:30 čeká výběr Spojených států amerických.
1: Takže kysáci, dneska držet palce, nejdříve tedy mužům, pak také holkám, a třeba tam budou cinkat ty medaile. Teď už další muzika Coolio je právě teď. Vám všem krásný poslech.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci D4, a to na 26. kilometru ve směru na Strakonice, je tam čerstvá dopravní nehoda. Dávejte tam pozor, jinak jsou české silnice celkem v pohodě. Šťastnou cestu vám všem.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Harlan Coben je jeden z nejznámějších amerických autorů detektivních a krimi příběhů. Do češtiny byly přeloženy více než 30 jeho knih a filmově se zpracovalo 12 titulů. Ten poslední se rozpohyboval díky Netflixu. Jmenuje se Najdu si tě a vypráví příběh otce, který ho odsoudí za vraždu syna. Jenže on žije. Je třeba vzít roha z basy a kluka najít. Za každou cenu. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Maroon 5, taky Alex Party, to je start další hodinky. I nadále vám krásnou sobotu přeje Honza Průcha.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Dozněli nám Maroon 5, One More Night, kysáci. Ono by se při tomhle počasí dalo dělat docela dost experimentů. Inspiroval jsem se videem, který jsem zhlédnul před malou chvilkou, protože teď se stalo virálním video, který natočil jeden Francouz. Ve Francii mají ještě o pár stupňů více než tady u nás v České republice. Víceméně, co se týče Evropy, tak ta Francie je místo, které je na tom skoro nejhůř ve vlně těchto veder. A on dal na parapet teflonovou pánev, nechal ji jako trošku prohřát, což netrvalo dlouho, hodil tam slaninu, vejce a normálně se mu to osmažilo. Mě by zajímalo, jestli je to teda pravda nebo je to fake, ale třeba zítra bude, si myslím, i u nás tady v České republice ideální prostor na to tohle vyzkoušet. Pojďme si dát další muziku, schladíme se další letní peckou, je tu Pedro. Pasit.

0: Kiss Active Weekend.
1: Zásadní otázka tohoto víkendu zní, jak se ochladit, pokud nemáte klimošku a musíte prostě bejt někde, kde to nejde. Tak třeba vyražte na nějaký hrad nebo zámek, protože to jsou vlastně tlustý zdi a většinou je tam příjemně. Máme tady tedy tip, s ním přichází Terka.
2: Město Šluknov pořádá tento víkend v Zámeckém parku 18. zámecké slavnosti. Těšit se můžete na jedinečný kulturní zážitek, jako jsou regionální dobové trhy, historické kostýmy a dobový program.
1: A Blanka by taky věděla, co bychom dnes mohli podniknout.
3: Na koupališti v Mladé Boleslavi se Kysáci dnes koná Koupák Fest Dětský den. Budou tady balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy nebo třeba hudební skupina Je na malinách. Začátek je v 15 hodin.
1: Na závěr tohoto Aktiv víkendu bych ještě rád pozdravil kolegu Víťu Lesáka, který si užívá v bazénu, ale čas se mu krátí. Já jsem s ním před chvilkou mluvil, chudák ztratil špunt a prostě teče mu voda, nemůže ho najít, tak Víťo, užívej si aspoň, dokud to jde. Pojďme za další muzikou, je tu David Guetta.
0: Kiss Active Weekend.

0: Horečky sobotní noci, Rádia Kiss.
1: Horečka sobotní noci, dnes od 19 hodin s DJem Basslickrem a jeden flák za druhým, především ty taneční fláky, takže pokud máte rádi taneční muziku, určitě poslouchejte. Do 11. hodinky to Basslicker povede právě v rámci Horečky sobotní noci a potom Bass Machine od 11 až do půlnoci. Kysáci, a teďka tady máme jeden opravdu fenomenální kousek. Britská kapelka Underworld. Nebudu zatajovat, že to je moje nejoblíbenější hudební kapelka, nejoblíbenější taneční muzika, kterou mám rád. A to nejen co se týče Born Slippy, což je jejich nejslavnější kousek. Zdálo by se možná pro některý, že to je kapelka jednoho hitu, ale vůbec tomu tak není. Oni mají kolem sebe obrovský kult. Dám třeba příklad, já jsem si chtěl koupit nový tričko Underworld, oni vyjeli s novým merchem a přišel mi e-mail, za 10 minut to spouštíme, tak já za 10 minut byl připraven, kouknul jsem se, co tam mají, a nestihl jsem ani změřit svoji velikost a už bylo všechno vyprodaný. Každopádně hitovky jako King of Snake, taky Res nebo Two Month Off, ty jsou nesmrtelný, ale oni tvoří vlastně dodnes, protože poslední album vydali v roce 2024, album se jmenuje Strawberry Hotel a tam bych doporučil třeba hitovku nebo track Techno Shinkansen a moji velice oblíbenou Gene Pool, takže pokud máte rádi takovouhle elektronickou muziku, určitě doporučuji podívat se třeba na Spotify nebo jakoukoliv jinou platformu, tam Underworldy všude najdete. A taky si říkám, že už je to dlouho, co tady byly naposledy, 2022 na Metronom Prague, takže by je zase někdo mohl do České republiky přitáhnout. Je tady Underworld a Bones.

0: lepší než originál.
1: Máme tady, kysáci, závěr druhé sezony rubriky Lepší než originál a vlastně teďka probíhá hlasování o poslední, nebo hlasování a soupeří s vámi poslední song, nebo soupeří o vaší přízeň, a ten má samozřejmě na starosti kdo jiný nežli naše celá ranní trojka Míša, Patrik, Roman, a předělali kultovní věc, krásnou a řekl bych, že možná i letní věc We Are Family. Takže pojďme si poslechnout, kysáci, jakže to Míša, Patrik a Roman pěkně přespívali, samozřejmě, že jako vždycky s pomocí našeho hudebního kouzelníka Jean-Luca. Jinak tenhle ten song najdete taky na našem webu kiss.cz, kde pro něj můžete hlasovat, a to až do pondělní 7:30 ráno, kde uvidíme, kolik procent získal vašich hlasů, jestli jste dali, jestli je lepší anebo horší nežli ta originální verze. Takže jdeme na to, Lepší než originál a poslední díl druhé sezony je tady naše ranní trojka We Are Family. We are family. I got no-

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
0: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu!

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Kysem za volantem po celé republice.
2: Míříme na silnice D1 ve směru z Prahy na Brno u sjezdu na Benešov 21. kilometr. Tam se zdržíte v koloně do 10 minut. D4 na 26. kilometru ve směru z Prahy, tak tam se ještě pořád dořešuje nehoda, která se stala před hodinkou, ale je to tam bez kolony. A pozor na čerstvou dopravní nehodu na D10 28. kilometr ve směru na Turnov, ale tam je to také bez kolony. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: 15 hodin, 4 minutky k tomu, 27. červen a venku horko, tak si pojďme s KISem užívat sobotu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are.
1: Nevím, proč kysáci v tomhletom počasí mi všechny songy znějí letně. Možná i kdybych dal nějakou vánoční koledu, tak to budu považovat za letní song. Každopádně za malou chvíli si dáme další Akt Víkend. Dejte mi vědět, jak tento víkend trávíte, kam jste vyrazili, kde se koupete, kde třeba děláte úplně něco jiného, kam jste se šli jinak schladit. Zdravím například Jindřišku, která píše, aby jsme dorazili na koupák v Pardubicích na Cihelně, že je tam moc krásně a navíc tam opíkají buštíky. Takže dobrou chuť k tomu koupání. No a za chvilku tedy pár dalších tipů, třeba od vás nebo od našich kolegyň Blanky nebo Terky. Do té doby muzika Gigi D'Agostino a taky Urbano All Stars.

0: Is Active Weekend.
1: Kam dneska vyrazit, pokud plány nemáte, tak poslouchejte pár tipů, tady teďka proběhne. Ozval se nám například Luděk.
2: Čau, v Dolní Čermnej, u Lančkrou na super motosraz. Super lidi tam jsou, čau.
1: Tak pokud máte rádi motorky, děkujeme ti, Luďku, za tip. Další tip tady mám od Máry, který napsal, že nás zve do Havířova na náměstí Republiky, protože tam jsou rytířské dny, tak Máro, i tobě moc děkujeme. No a v neposlední řadě přichází taky Terka a ta ví, kam vyrazit do letního kina.
3: Vychutnejte si tu pravou letní atmosféru velkoměsta a sledujte kino ze střechy Pankrátského obchodního domu. Nechybí pohodlná křesla, drinky, popcorn a výběr populárních filmů. Těšte se na hollywoodské velkofilmy, romantiku, akci i pohádky a díky sluchátkům se tam může promítat i po desáté večer.
1: Přejeme tedy krásný letní víkend.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ahoj Renato.
2: Zdravím, zdravím, ahoj.
1: Taky tě zdravíme. Tak Renčo, my jsme si povídali ještě předtím, než jsme šli do éteru a určitě znáš takový to přísloví, nebo co se říká, že Češi jsou národem chalupářů, ale někdo to dokáže vlastně poznést ještě do dalšího levelu, jako třeba vy, protože vy máte chalupu v Chorvatsku, když se to tak vezme.
2: Asi tak, no, my jsme si odskočili jako na chalupku do Chorvatska.
1: Jenom tak jako lehce, tam máte svůj baráček a jste tam vždycky o prázdninách celý prázdniny, občas si odskočíte, přesně jenom se tak podívat do České republiky. Člověče, já to závidím. To byl vždycky můj sen mít takhle někde u moře takový jako baráček, takovou zašívárnu, kam bych jako odjel od reality a užíval si tam léta, takže si to užívejte i za mě.
2: A ne, teď děkujeme moc a chtěla jsem právě i touto cestou poděkovat a poděkovat mému muži, který v podstatě díky němu tady vlastně všechny tyto krásy můžeme zažívat. Mm-hmm. A ještě jenom poprosím, mám tady syna Adámka, tak chtěl taky pozdravit. Dobrý den, jak se máte, dobrý?
1: Ahoj, máme se skvěle, akorát trošku horko tady, nemáme tady moře, bohužel.
2: No, škoda.
1: Škoda, nedá se nic dělat.
2: Tak tady je teďka, no. Když vám to řeknu přes telefon, tak je tady výborně.
1: No super, tak to nám pomohlo. tak nám dej mamku, jo, ještě zase.
2: Už jsem tu. Takže moc krát děkuju.
1: Není zač, Renčo, komu poletí, žijeme len raz.
2: Poletí právě pro Peťu, to je můj muž, a synovi Adámkovi, kteří budou mít zanedlouho 10. července narozeniny. Mm-hmm. Takže tímto jim přeju samozřejmě. No, ještě nepřeju, ale je to pro ně.
1: Jasně, jasně.
2: A v podstatě moc krát, za všechno moc krát děkuju, protože je tady nádherně a celkově máme, nejen že žijeme len raz, ale žijeme moc krásný život a to díky právě jemu, takže moc děkuju.
1: Tak si to užívejte naplno s rádiem Kiss, je tady Ego Robert Burian, ahoj!
2: Ahoj! Kiss Radio Kiss.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku.
1: Cestovní kanceláří Blue Style
0: a Rádiem Kiss.
2: Kysáci, ode dneška jsme odstartovali soutěž a pokud budete výherci, tak vyrazíte z cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska. Můžete jet ve dvou do čtyřhvězdičkového hotelu s all inclusive a samozřejmě sluníčko, odpočinek, pláž, moře, všechno, co k pořádný dovolený patří. Co byste měli udělat, nebo vlastně co musíte udělat, abyste měli šanci na to vyhrát, je podívat se na náš web kiss.cz, najít si článek o této soutěži, vyhrajte zájezd do Bulharska s rádiem Kiss a Blue Style, no a tam už si to všechno pěkně pročíst, na konci odpovědět správně na soutěžní otázku, vyplnit pár údajů a pak čekat na pátek, kdy bude rozuzlení. Takže kiss.cz, tam je všechno důležitý, držím vám palce, protože ta dovča, ta se vždycky hodí. Kysáci.
1: Radio Kiss.
3: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, na silnicích v České republice je klid, jenom výjimku tvoří například Plzeň, tam je nehoda v ulici Ukrajinská a trošku se tam provoz komplikuje, ale nic zásadního. Šťastnou cestu! I got a

0: KIS počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: S rádiem KIS se vás budeme snažit trošičku osvěžit při tom krásným letním pařáku. Tak pojďme na to, Samba de Janeiro.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.

Tohle byl Ed Sheeran, Castle on the Hill. Stále vám krásnou sobotu z Kisu přeje Honza Průcha, Kysáci, a stále platí otázka, jak trávíte tady ten krásný letní víkend. Aktiv víkend bude zase za pár minutek a já vím, že spousta z vás třeba slaví, protože dneska má svátek Ladislav a Ladislava, což je celkem běžné jméno a určitě hodně z vás taky poslouchá Radio Kiss, takže všechno nej. A možná někteří taky slavíte narozeniny. Vím tady o pár narozkách, například je slaví dneska Nelinka a tý je 12 let a mám jí pozdravovat a popřát všechno nejlepší od taťky, mamky a taky Matyáška z Pohořelice. No a další narozeniny, to dokonce si myslím, že asi trojnásobný, tak ty slaví Katka, Miška a Alex, pardon, Katka, Miška má 40 a Alex má 7. narozeniny. Takže také přejeme z Kisu všechno nejlepší. No, jaký máte plány na víkend vy, to už se dozvíme za pár minutek, ale předtím ještě muzika. Busted, Real McCoy a Benson Bow.

0: Kiss Active Weekend.
1: Taky sáci jdeme za dalšíma tipama, jak strávit víkend. Můžeme vyrazit do Špindlerova mlýna, ale kysáci, nezvu vás tam za sněhem samozřejmě. Ani ve Špindlu už není sníh, ale za trošku jinou zábavou je tady Blanka s pozvánkou.
2: Celý víkend se kysáci koná Špindlerovská pouť. Letos už 33. ročník. Až do neděle se horské středisko proměnilo v místo plné hudby, tance, zábavy a chutí a vůní. Kulturní program je připraven pro všechny generace.
1: No a ještě je tady taky Terka a ta nás zve do Duchcova.
3: Státní zámek Duchcov, barokní perla u Krušných hor hostí tento víkend Excalibur Race, závod u zámeckého schodiště. Trať vede ve stopách Kasanovy i okolní krajinou. Čeká vás rychlá trasa s výhledy, skvělá atmosféra i program pro závodníky, rodiny a fanoušky.
1: Tak děkujeme za tipy a vy si kysáci užívejte víkend s rádiem Kiss.
0: Kiss Active Weekend.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Opět připomínáme, že dneska od 7 večer vás na Rádiu Kiss čeká horečka sobotní noci s DJem Basslickrem a teďka tady máme vlastně takovou i hudební pozvánku a zároveň hudební styl, který je DJ Basslicker opravdu miluje a zbožňuje. Dáme si tam totiž německo-holandský duo, který si říká, nebo spíš tedy říkalo, protože oni už nevydávají společně žádnou muziku, tak říkalo si Star Splash. Určitě pamatujete na hitovky z roku 2001, třeba Wonderful Days a nebo Free, ale my si dáme hitovku z roku 2002 Rainbow in the Sky. Tak pojďme na to, jsou tady Star Splash.

0: mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Ano, kysáci, ještě jednou se dneska podíváme do Ostravy na mistrovství světa v hokejbale, protože mám skvělé zprávy. Naši chlapy hráli od 14:30 semifinále proti Finsku a už je konec. Finsko rozdrtili 8-1, to znamená, že si zítra zahrajou finále, budou hrát proti Americe. Stejně tak, jako dnes proti Americe hrajou ženy, tedy hokejbalistky. Takže pokud byste chtěli fandit, připomínám, v 19:25 utkání začíná, tedy Česká republika, USA, ženský hokejbal a i tam budeme držet palce. Takže je jasný, že jak ženský, tak mužský hokejbal letos z Ostravy přiveze medaily a já doufám, pevně tomu věřím, že to budou obě zlatý. No uvidíme, uvidíme a držíme palce. Muzika je připravená, je tady Vanessa Amorosi. Radio Kids.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Krásnou sobotu vám přeju na silnice D1 ve směru z Brna na Ostravu. 333. kilometr je tam odstavený auto v odstavném pruhu. D10 směr z Prahy na Turnov, 28. kilometr, tam je nehoda, ale je to bez kolony. A ještě D8 ve směru na Prahu na 57. kilometru, také v odstavném pruhu, tam je odstavený kamion, tak také na to dávejte pozor a přejem šťastnou cestu.
2: Mr.

0: KIS počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Těsně po 17. hodince se můžeme kysáci zatočit na hlavě, dáme si totiž freestyle a bombfunk MCs. Krásný poslech všem.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

17 hodin, 9 minut k tomu, krásné sobotní odpoledne přeje Honza Průcha. No a na kysu si dáme v této hodince další dva jukeboxy, další dvě pecky podle vašeho výběru. Tak jsem na vás zvědavej, protože první vybírání bude už za pár minutek. Můžete jako vždycky buď to ve správnou chvíli volat 210 323 323, anebo už teďka nahrávat vaše přání přes mobilní apku KISS.

0: Víkendový jukebox.
1: Zdravíme Petra, ahoj Petře. Haló, haló, Petře, seš tam?
2: Ne, já jsem tady.
1: Seš tady. Prosím tě, ty nejseš sám, viď? Předpokládám, že máte nějakou garden party nebo něco takového.
2: No, máme takový rodinnou sešlost.
1: Rodinnou sešlost, no tak jak to probíhá? Jste aspoň někde ve stínu nebo máte tam bazén?
2: No jo, děcka se čvachtá a my tady popejkáme.
1: Tak naprosto ideální. Co zahrajeme a komu to pošlem?
2: Hele, zahrajeme prosím tě Evu Farnou na ostří nože a bude to pro moji sestřenici Vendulku k jejím 13. narozeninám. Mm-hmm. A bude to pro všechny rádeláky, který pojedou na hasičskou soutěž do Žehrova, noční hasičská soutěž.
1: Dneska,
2: tak
1: jo?
2: Držíme palce. Dneska večer.
1: Dobrá, tak možná i tip pro kysáky. Takže my přejeme taky Vendulce všechno nej a posíláme Evu Farnou. Ahoj.
2: Díky, čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, dovady. Já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde, to je jak na potvoru.
3: Ty člověče, zrovna myší mikrofon, víš?
1: Kisáci, posílejte vzkaz přes apku.
2: Ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: července u Máchova jezera.
1: 3 týdny kysáci, 3 týdny a je to tady 18. července na Máchově jezeře, pláž Klůček a další Kiss Party Live. A tam je to vždycky takový specifický, no prostě takový letní, že když zapomenete na to, že jste přijeli od někud z domova, tak se vlastně můžete cítit jako někde v zahraničí udovolený, protože to tam vypadá fakt krásně. A my to tak i bereme, nejenom, že tam jedeme samozřejmě za tím, aby jsme předvedli nějaký výkon a pobavili vás, ale jedeme tam si to užít společně s vámi. Prostě se tam těšíme vždycky celý rok. Takže Máchovo jezero 18. července. Vstupenky stále v předprodeji. Mrkněte se na předprodej na našem webu kiss.cz, respektive tam najdete proklik na předprodej a budete to mít jistý, ale důležitý info je taky takový, že těch vstupenek bude na místě také dostatek, takže předprodej úplně hrotit nemusíte. Teďka už si dáme kysáci další muziku, připravena Wickfield, taky Alex Gaudino za pár chvil, taky další jukebox. Těším se na vás ve vysílání.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Jukebox. Pojďme si dát další jukebox a teďka se opět ukáže, jak jsem na tom s tou sklerózou. Jestli si dobře pamatuju, že se dovolala Nikča?
1: Ano.
0: Ano, pamatuju si to dobře, ježišmarja, to jsem rád.
1: Ano.
0: Tak prosím tě, Nikčo, dáme si tam Veronu, na mě nečekej, ale nejdřív mi, než řekneš, pro koho to bude, řekni vlastně, jak trávíš ten dnešní podvečer a jak vůbec trávíš tohleto horký počasí.
1: My ho trávíme na zahradě, u bazénu, nějaký to nealko studené,

0: Pecky jsem za volantem po celé republice.
1: Dálnice D11 ve směru na Prahu, 8. kilometr, tak tam je čerstvá dopravní nehoda, pozor si na to dávejte. A D8 ve směru na Prahu, 57. kilometr v odstavném pruhu, kamion částečně zasahuje do pravého pruhu, takže i tam buďte opatrní a všem přejem šťastnou cestu.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
2: Maximální potěšení zaručeno je nový příběh, který se roztáčí na Apple TV. Napínavý koukání o mámě z předměstí, která řeší zločin na vlastní pěst, vás rychle vtáhne do děje. Tahle obyčejná mamina se totiž ocitne uprostřed vydírání, vraždy a chaosu kolem dětského fotbalu. Když začne věřit, že byla svědkem zločinu, jde všechno stranou. První díly už jsou venku. Hezký koukání přeje z Kissu. Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: Neděle bude vyvrcholením tepla, i v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou ale velmi vysoké. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni.
2: Odbyla šestá večerní, krásný víkend i nadále přeje Honza Průcha z KISSu, no a pojďme si dát další skvělou muziku. Korona, Baby Baby.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci sice už jsou od příštího týdne prázdniny, ale na Rádiu Kiss nic takového neznáme, respektive známe a přeje vám, abyste si je užili, ale třeba naše soutěže prázdniny nemají. Například taková soutěž 7-7, která je tady pro vás každé všední ráno, tak ta bude i o prázdninách, takže hnedka v pondělí zkuste vaše štěstí, zkuste se v 7 hodin dovolat naší ranní trojce do vysílání, oni za vás hodí kostkou a podle toho, kolik na kostce padne, tolik dostanete tisícovek. V případě, že padne šestka, dostanete ještě tisícovku navíc, takže 7 000 korun. Podrobnosti na našem webu kiss.cz. No a já doufám, že vám to kysáci vyjde.
2: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. You know what we gotta do.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Máme tady další jukebox a tentokrát zamíříme lehce do minulosti, ale za naprostými základy elektronické muziky, protože je tady přání od těch nejpovolanějších. Pojďme tedy nejdříve za Zajdou.
2: Čauko, zdravíme do Rádia Kiss. My se paříme tady v práci a ráda bych nechala zahrát písničku pro naší Jarmilku Změření. Jakoukoliv písničku od Depešáků. Má je strašně moc ráda. Tak díky moc, ať vám to utíká v práci. Čauko, Zajda.
1: A Depešáci podruhé od další kysačky.
3: Ahoj, prosím o zahrání písničky nějakou fakt dobrou pecku od Depeche Mode pro mýho miláčka Petra se zkazem, že ho moc miluju a že mu děkuju za krásných 13 let. Užívejte.
1: Tak si pojďme dát Personal Jesus.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: No a je tady, kysáci, závěrečný jukebox s datem 27. června. Nejdříve Hanka.
2: Ahoj, tady Hanka a...
3: Kuba.
2: Zahrajte prosím písničku.
3: Nějakou hezkou.
2: Do Mikulajc u Opavy. Pro Ali, Marťu, Kubu, Hanku a celky z rádio.
1: Tak posíláme a ještě je tady vzkaz od Krťáska.
4: Čauky, čauky, tady je Krťásek. Chtěl bych zahrát něco, já nevím, něco dobrýho, tanečního, fakt něco skvělého, co rozproudí krev tady v tom horku. No a bylo by to pro všechny, co poslouchají tohle skvělý rádio, pro moji tady přítelkyni, která sedí vedle mě, pro mýho synoce, který paří tady v tom horku fifu. No a užívejte si to teplo, neumřete v tom horku a čauky mňauky.
1: Nějak to určitě zvládneme, každopádně mě ještě Luboš inspiroval, cože to vlastně nakonec zahrajeme. Pojďme si dát jednu klasiku, na kterou si Luboš vzpomněl, DJ Shwet a Here We Go Again.

Dozněli nám Clean Bandit a Zara Larsson Symphony na rádiu Kiss. No a Kissáci, za chviličku budou znít další hitovky, které máte rádi a na který se možná těšíte a očekáváte, protože jste si třeba pozvali přátele, kamarády, anebo plánujete romantický večer. No prostě při horečce sobotní noci, která za chviličku s DJem Basicrem začíná, je to naprosto ideální volba. Takže si ji užijte, pro tuto chvíli se s vámi loučí Honza Průcha, ale zítra jsem tady opět ve 13 hodin a budu se vás opět snažit při tom nedělním odpoledni schladit. Takže se mějte, ahoj.

0: Hey ho, pasmeni, máme tady sobotu 27. června 2026 na Radio Kiss, kdy startuje horečka sobotní noci. Dneska samozřejmě opět kopice skvělý muziky, tak jak to máte rádi. Já třeba už teď sundávám boxerky, protože jsme si dali Toma Boxera Deep in Love na Radio Kiss a spoustu skvělých hitů dneska před náma, takže budeme si dělat radost a já hlavně budu dělat radost vám všem, kterými budete posílat zprávičky a budeme si společně užívat na Radio Kiss ty nejlepší pecičky. Takže Instagram DJ Basic Red Bass Lidsker, mi sem tady něco vyhoďte, já to tam fláknu, stejně jako teď Technohead slibovaný I wanna be a hippie, hippie, hippie, to je neskutečný nářez a energie, kterou tady prozatím jedeme a pojedeme ještě víc. Zhurta dneska i s Bass Machinem 328 od 23 hodin na Kissu. Hey ho!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Radiuky jsem samozřejmě slíbil hudební přáníčka, dneska do nich zcela jistě půjdeme. Já chci pozdravit na Moravu Lucku Valouškovou a celou její rodinu, protože vím, že Lucka je skvělá a já jsem tam byl loni vlastně u nich v penzionu a mě minulý týden psala, já jsem to nestihl nandat, takže ona mi psala, jestli se pamatuju penzion In Vino. Celé jistě pamatuju a tam to hraju. Hraju to pro lidský děti a celý rodině, protože vím, že pravidelně všichni doma poslouchají Horečku sobotní noci. Takže Luci, děti, rodino, Lucie Valoušková, pro tebe i pro In Vino posíláme další skvělý hit a mě neskutečně baví Kosmonova Discover the World. Jdeme objevovat svět. Tak objevujeme s Kissem, hezky všichni na plný pecky, spokojeně in the house, radio.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: Je třeba sem taky hodit nějaký pořádný Lívanec a Masaker, který máte rádi na Radio Kiss, a já vás s ním provedu. A je tady další zásadní věc, kterou třeba letos dáme i na Tomorrowlandu, protože přijde Mr. Armin van Buuren, takovej fenomén dnešní doby, který se zpěvačkou Sašou jede obrovský turné vlastně k výročí State of Trance, a já jsem viděl a slyšel i jeho novej single, který ještě ofiko nevyšel, a za mě je to prostě bombézní. Teď ale Like a Child, stále aktuální žahavice, která vás zaře na srdíčku stejně jako mě. Já to miluju. Dáme si Itálii, Eriku I Don't Know. Ta bude za chvilku, to je pro Teresku do Itálie, ta bude vědět, a to má ráda, pravidelně poslouchá Horečku sobotní noci, takže i pro ní to střelíme. Let's go. A namácháči, jasná party, kde bude třeba i Armin van Buuren. Ne jako osobně, ale tuhle pecku vám tam 100% zahraju. Like a Child na Kisu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Pokud si položíte otázku, kdo je aktuálně nejbohatším DJem světa, tak je to jednoznačně Mr. Calvin Harris, který tu svoji peněženku pěkně dojí a dělá to dobře, kvalitně a hlavně je pravda, že Calvin Harris, to je prostě takovej náš ledoborec a bombastic master, který přispívá na nejrůznější charity a pomáhá těm, který by se to opravdu zasloužili. Takže dáme Calvina Harrise, za chvilku i Nova Space, Love Changing Everything a podíváme se za chvilku i na United Six a píseň, která se jmenuje Heaven a samozřejmě slyšíte název Heaven, nebe, takže já bych to chtěl věnovat i dneska naší Baruše Tlučořový tam nahoru, která už bohužel s námi není. A věřím, že nahoře je ti Baruš líp. Tak, Baruš, pro tebe za chvilku. Úzek z Unojcích na Kisu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Máme tady hudební vítr ve vlasech, spoustu skvělý melodie, tak doufám, že i vy jste si našli tu svou a že vás to baví. Já chci tady pozdravit i samozřejmě Lukina, Fáňu, Toma a Lucu, protože to jsou pravidelní bombardáci, posluchači, který jedou ve sprše, v posteli, kdekoliv. A když jsme se potkali tuhle před školkou, tak Lukáš říká, hele, kolikrát zapínám po 8 a nestíhám vzkaz, takže teď vzkaz bude po 8. A dáme si Itálii Florfilu, Anthem number 3. Já moc dobře pamatuju, jak jsme na tuhle tu bandu italskou pařili na Kiss Party Live minulej rok v Českým Krumlově a že to byla opravdu šleha neskutečná, znamenitá a my jsme si ji všichni užili. Takže jo, jdeme na to, Florfila is in the house!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Ibiza. Díky, že ladíte, díky, že jste hezky na palubě, rádi jaký z horečky sobotní noci a těle těch tanečních nářezů. A protože vlastně začínají prázdniny, dneska ofiko, jelikož včera skončila škola, oni v půlce roku to změnili, že jo, mělo se jet do 30. tak spousta rodičů schánělo hlídání. Tak věřím, že spousta z vás třeba už jede na dovolenou k moři, někdo teď poslouchá. Klidně mi napište na Instagram DJ Bislik, do Baslicka, kdo teď sedí za volantem a chystá se třeba někam do Itálie, do Chorvatska. Takže věřím, že vy hezky spokojeně tady pojedete a teď nám vlastně dohrála Ibiza od Venga Boys, we are going to Ibiza a my si dáme zase něco jinýho, dáme si skutry, já miluji skutry a vybírám tady jejich aktuální věc Ray from Outer Space, tu aktuální, nebo aktuální už není, protože vlastně mají novinku, která se jmenuje No Rewind, už ji máte v Kiss parádě, ale stále aktuálně stále dobrá právě Ray from Outer Space, tak ta pro vás teď poletí na Kissu, pro všichni, který jedou kamkoliv na světě.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.
3: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na rádiu Kiss.

0: Noc, která má své jméno.
1: Horečka sobotní noci.
2: Kiss, Radio Kiss.

0: postupujeme dále, klížíme se a blížíme se v Horečce sobotní noci. Jak to máte rádi? A teď si jdeme dát Animu Alisu, Bad Angel, to má krásný drive, takový jako sypec. A myslím si, že klubová přesilovka, která vás bude lechtat na ušních bolcích. Tak pojďme se polechtat hudebně, všichni spokojeně s Rádiem Kiss. A tahle ta aktuální věc bude pro všechny, kteří se letos chystají na nějaký festiák. 18. července, já se udusím, pardon. 18. července se těšíme na Máchově jezeře na Kiss Party Live pod čirým nebem s celým týmem Rádia Kiss a tam vám zahrajou tuhle tu klasiku, nebo klasiku, novou věc, ale třeba i klasiku od Captain Jacka, která bude za chvilku v nabídce v Horečce sobotní noci. Let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Guerrero Silva, Buma Buma je, to je další flák, který tady bude pro Mirku. Budeme to hrát Helence, ano, Helence, Helenko, to je pro tebe, jo? Tak doufám, že si to užiješ, tuhle skladbičku, a budeš s ní spokojená. A taky si dáme Kate Ryan de Zujonte, to bude pro Klause Štrakého. Klaus Štrake, agentura Vlny, to je výborný kamarád, a už zase ladíme tady line-up na příští rok do Mikulova nebo Lokte, takže děkuju za to, že Klauzi, že mi tady píšeš a ptáš se mě, co by se líbilo nebo nelíbilo, tak můžete nám s tím pomoct i vy, kysáci. Koho byste chtěli na vystoupení příští rok v Mikulově nebo na Lokti? Instagram DJ Bassliker, tam je to. Nahoďte teď Geura Silva. Buma, buma, je!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskoték. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na rádiu Kiss.

0: Čas nám zase krásně plyne na Radio Kiss. Už máme po 21. hoďce a dohrál nám Alice DJ na Radio Kiss. Back in my life a taky Keša. TikTok. No to byla ta síť, že jo? Pak to byl Tinder. Teda ne Tinder. No ne. Už to jmenovalo Musical.ly a pak TikTok. Tak, dobrý. Tinder to je něco jiného. To jsem měl asi 20 vteřin. Tak, teď jdeme na Faithless, God is a DJ na Radio Kiss pro všechny milovníky DJingu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

this is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Masterboy Land of Dreaming, vím, že Ludvánek, Soukupu a Maky, že tuhle tu písničku milujou, vždycky, když jedou z nějaký party, tak si oni volají do jukeboxu, tak já jim to dneska usnadním a rovnou jim to pošlu a zahrou, protože jukeboxy teď nemáme, horečku sobotní noci. Ano, tu jedeme na Kisu a samozřejmě pro vás už vybírám další muziku, která vás bude řát hudebně. DJ Semi, Boys of Summer, tehdejší partner zpěvačky Luny a Kamara. Mimochodem Luna se před asi 10 dny vdala, takže i pro ní to hrajeme. For Luna, za chvilku i Kaskada, I Need a Miracle, další krásný vál, který jede a bude pumpovat v éteru Kisu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: Ano, další hudební aktualita, ta je před náma na KISu. Vy mi tady stále píšete a chtěli byste něco od Timmyho Trumpeta, něco novýho, aby to nebyl Freaks, protože Freaks už je prej ohranej, tak já Freaks mám rád stále, že jo, ale nechám to samozřejmě na vás, to, co mi tady vložíte, a myslím si, že bychom mohli dát na The Place. To je stále aktuální žávice a Timmy Trumpet už mezi tím chystá další nové věci. Chtěli jste i tu Unlimitáky, pro všechny, kteří byli v Ostravě na Megakiss Party právě na tu Unlimited, tak pošleme už za chvilku The Real Fake. Let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: David Guetta Sia Titanium, to je srdcovka, která dostala i skvělý remix od mistra Mortena. Ten do toho zahučel hustě a pěkně to tam nandal, naškemral a líbí se mi ta energie, kterou vložil do singlu. Takže dáme si rave mix na Kissu a bude to pro ty, kteří letí na Ibicu do Ushuaie. Napsal mi tady Dominik, hele, Ushuaie Ibiza tento víkend. Wow, závidím. Viděl jsem tu želvu s Dimitri Vegas Like, jak to tam sypali. To je neskutečný, to želví party, hele, to je závis obrovský. Takže díky za to, že mi tady píšete takový hezký zprávy.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Indiánský léto, to byl takový krásný český film, že jo, ten jsem měl rád, takže Indian Summer, to je hit z Itálie, já jsem se teď jako poitaloval, tak hit z Itálie, který si dáme, který svítí tady v našem playlistu, který jsem tady pro vás připravil a věřím, že budu rád za to, že mi pošlete nějaký feedback. Bude i jednička kysparády Emily Ondrej Kandráč, Maj, teda teď vyhráli holky, pardon, ale Maj byl na trojce, nevadí, budeme aktuální a dáme si i Barbie Girl, to bude pro Jiřinku, Jiřinko, Barbie Girl za chvilku pro tebe.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci. Horečka sobotní.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
0: A horečka sobotní noci.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Máte rádi drum and bass? Já věřím, že ano. DNB is in the house. Jdeme si dát Pendulum, jejich Tarantuli, taky Elu Henderson, Alibi. To je vlastně, nám to teď krásně chytlo drum and bassový směr a já jsem si říkal, jako, že to tady trošku podramuju, protože ano, protože tento týden Beats for Love, jo, chystá se, kdo se chystá na Beats for Love, potkáme se, jo, Instagram pište, Baslicker, kdo se chystá, mám tady pro vás jedno překvápko, tak kdo bude nejrychlejší a napíše, že se chystá na Beats for Love, tak tady bude mi něco má, hej ho!
3: Noc, která má své jméno.
4: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: Ještě tady mám jednu aktuální aktualitku a zároveň dvojku Kisparády Bangaranga. To je taková uchylárna, že si prostě hrajeme a vy máte rádi, já se tomu ani nedivím. Bangaranga, to je prostě, na první poslech říkáte jako, kdo to dal dohromady, co to je vůbec, jako to je mezi nebem a zemí, ale pak vás to postihne, pohltí a začne vás to bavit. Takže věřím, že tady třeba Ivoše to bavit bude, ten grilluje dneska. Napsal mi tady Jirka, konečně, sedím v autě, jedu do Chorvatska a miluju horečku sobotní noci, takhle kdybyste hráli po celý týden, byl bych nadšený. Jirko, šťastný kilometry, díky za to, že ladíš. Hrajeme ještě pro tvoji manželku Báru na plný pecky.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: my jsme na konci, za chvilku už Bass Machine, teď Peach. Tak se to fakt jmenuje, italská formace produkce Eiffel 65, Peach Anywhere. A za chvilku ještě jedna Itálie, X-Fate Dance, to je taky šleha, neskutečná. Miluju to, když to takhle šlehá, když to takhle jede, když to takhle bortí, když to takhle funguje a vy to máte rádi, pařmeni. Takže pařmenujeme, jedeme bombičky na plný pecky. Hey ho, in the house, come on!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

houpařmeni, je to tady, otvíráme Bass Machine s číslem 328. Já jsem to samozřejmě minulý týden zvoral, když jsem říkal 327 a na konci jsem řekl 328, ale 328 je až dneska. Máme, ano, sobotu, sobotinkovatou, 27. červen, všem láďům k svátku přejeme Patrikovi Peltánu ke svatbě, fenomenální, taky Standovi a Eny ke včerejší svatbě, no a všem z vás, který máte rádi kvalitní music a Bass Machineovský vlnobytí na Radio Kiss s DJem Basslickrem, který je tady s váma, samozřejmě s váma ještě tady bude vrčet zadkem. Takže Bass Machine, jedeme na plný pecky. Vy jste se mě ptali už na sociálních sítích, jak to vlastně vypadá, že chystám speciály na prázdniny. Ještě nemáme prázdniny, nebo vlastně ve finále máme prázdniny. To jo, ale ono se to posunulo, takže od příštího týdne, od července, když vlastně prázdniny jsou od pondělka, původně vlastně včera bylo vysvědčení, mělo být až úterý, ale to je skvělý, že to takhle vlastně dopadlo. Takže kysáci mý milovaný, jdeme na to, starté Bass Machine 328. Hej ho, pařmej, no nepaří s náma, paří proti nám. Bass Machine. Bass Machine. Kiss.

Dneska samozřejmě chci poděkovat všem, kteří byli tady se mnou, kteří mě poslouchali, kteří mi psali na Instagram DJ Basicker, The Basicker, a ještě jednou rozhodně díky za to, že vás mám, a važte si sami sebe a buďte na sebe opatrní. Držte se. Mám vás rád. Hej ho, paří, kdo nepaří s náma, paří proti nám. Basement.

Space Machine Kiss Radio Kiss.

Kiss Machine. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáj?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
5: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.